telefony hrály umile, vrčeli švédský košile a někdo se moh docela dobře flákat. Když tam stál rohatej u školy,

Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: This is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for Embassy Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st party of race on
1: outside. Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby@legal.cz
2: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií, co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve Walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fajnšmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin. Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Fancy a Slice Me Nice na vlnách Signál Rádia v 7 hodin a 58 minut. Před námi po celé další skvělé osmdesátky, mezi nimi Tears for Fears, Sandra nebo Modern Talking. Teď už se ke mně přidává Honza Navrátil a přináší čerstvé zprávy. Spolu se podíváme, jak to vypadá na silnicích.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Provoz je po ránu klidný, počítejte ale s komplikacemi na dálnici D6, a to mezi 25. a 16. kilometrem ve směru z Karlových Varů na Prahu. Tady probíhají práce na silnici, určitě počítejte se zdržením.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké sobotní ráno, posloucháte Signál Rádio, 8. hodina je tady a s ní zprávy s Honzou Navrátilem. Ministryně financí Alena Schillerová navrhla pro příští rok zvýšení schodku veřejných financí o necelých 20 miliard korun, tedy z letošních 2,6 na 2,8 hrubého domácího produktu. Podle odhadu Národní rozpočtové rady by v případě takového zvýšení vzrostl deficit státního rozpočtu na 330 až 340 miliard korun. V Hradeckém parku 360 pokračuje 31. ročník festivalu Rock for People. Hlavní hvězdou předposledního dne tohoto festivalu, který začal ve středu, bude americká zpěvačka Halsey. Stavbaři večer začnou bourat most přes dálnici D4 u Jiloviště. Dálnice bude na 9. kilometru uzavřená. Obnovení provozu silničáři předpokládají zítra dopoledne. A podle údajů vlády zveřejněných v pátek se počet potvrzených případů eboly v Demokratické republice Kongo zvýšil na 689. Z toho 139 lidí už zemřelo.
0: Co se děje v regionu?
1: Archiv hlavního města Prahy chystá na dnešek den otevřených dveří. Návštěvníci mají jedinečnou příležitost nahlédnout do běžně nepřístupných prostor archivu, například do konzervátorské dílny nebo digitalizačního pracoviště, kde se mimo jiné seznámí se zpracováním archiválií anebo restaurováním historických dokumentů.
0: Sport.
1: Pětibojařka Lucie Hlaváčková na cílenou top 10 na světovém poháru v Budapešti těsně nedosáhla. I tak si juniorská vícemistrně světa 11. místem zajistila účast ve finále. To je na programu za 2 týdny.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešní den bude s oblačností, občasným deštěm a nebo s přehánkami. Během dne se bude od jihozápadu vyjasňovat. Vítr zafouká mírný západní rychlostí do 8 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty dnes naměříme mezi 19 a 23 stupni Celsia. Tolik zprávy. Hezké ráno s našimi 80kami přeje Honza Navrátil.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
2: 8 hodin a 3 minuty, k tomu startuje víkend na Signál Rádiu a krásné sobotní ráno už vám přeje od mikrofonu Martin Čípa. Za chvíli prolistujeme kalendář a podíváme se, jaký den nás dneska čeká. K tomu vybírám další hudbu, Nazaret nebo UB40.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Sandra a její Maria Magdalena na Signál Rádiu v sobotu 13. června. Svátek dnes slaví Antonín, těch je v Česku skoro 54 tisíc. My přejeme jenom to nejlepší, stejně tak pokud dnes máte narozeniny. Ve stejný den jako Roman Zach nebo americký herec Chris Evans alias Johnny Storm z Fantastické čtyřky. K tomu je Mezinárodní den pletení, to je činnost, která se dneska může klidně hodit, pokud zakotvíte doma v křesle za zvuku osmdesátek, protože se vám nebude chtít do toho poměrně nestálého počasí, i když zase tak hrozný to nebude. Za malou chvíli řeknu víc, do té doby Modern Talking nebo Michael Jackson.
1: Signál Radio.

0: Signál Rádio. Signál Rádio. To nejlepší z 80.
1: Zase vzpomínám na lásku minulou.

Takhle se neloučí, já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí.

0: Tears for Fears a Sowing the Seeds of Love na vlnách Signál Rádia. Při pohledu na oblohu dnes čekejte doslova všechno. Klidně polojasno, ale taky oblačno až zataženo, místy s deštěm. Na severu a severovýchodě Česka budou přehánky četnější. Na druhou stranu nic, co by na výletě nevyřešila pláštěnka. Teploty totiž nemají být vůbec špatné, 19 až 23 stupňů, na jihu Moravy dokonce až 25. Jeden tip, kam si můžete o víkendu vyrazit, pro vás chystám už teď. Do té doby taky šér nebo kamufláž už za chvilku.
1: Legendární britská kapela Duran Duran se po dlouhých 14 letech vrací do Česka. Už 24. června vystoupí v pražské O2 aréně. A vy u toho můžete být s námi. Stačí v příštím týdnu od pondělí do pátku dobře poslouchat naše vysílání a hledat jakýkoliv hit od Duran Duran. Jakmile zazní, na nic nečekejte a vytočte číslo do našeho studia 910 260 910. První, kdo se dovolá, získá dva lístky. Nenechte si ujít další koncertní zážitek a show plnou největších hitů kapely Duran Duran se Signál Rádiem.
2: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Gibson Brothers a Keserama Vida. Za chvilku na Signál Rádiu taky Joe Cocker nebo Kylie Minogue a Jason Donovan. Teď už vám ale Luděk Savana Urbánek nejen poradí, kam můžete vyrazit na procházku, ale taky vám možná pomůže od přemýšlení, jak zabavit děti o prázdninách, protože přináší tip na příměstský tábor.
1: Hezký dobrý den. Na brněnskou přehradu si můžete zajít nejenom se projít, zaplavat si anebo svést se parníkem. Na brněnskou přehradu můžete o prázdninách vyhnat svoje děti a tak se jich vtipně zbavit. Pokud tedy hledáte pro své děti nezapomenutelný letní program plný sportu, dobrodružství a relaxu, poslouchejte dobře. Přihlaste je na příměstské tábory Veslařského klubu. Ten letošní je s podtitulem Na vlnách dobrodružství. Děti si v něm užijí léto na brněnské přehradě i na souši. Příměstský tábor, který každoročně pořádá Veslařský klub lodní sporty Brno na Rakovecké 30, je ideální pro děti od 8 do 15 let. Ty čeká spousta zábavy, ale i individuální přístup zkušených trenérů. Vyzkoušejí si pedalboardy, veslování i nafukovací čluny a vyrazí do přírody, kde si užijí i koupání a odpočinek. Celodenní stravování je samozřejmostí ve skvělém zázemí na Rakovecké 30. Najdou jistě i další kamarády. V případě nepřízně počasí je pro děti zajištěn náhradní program v místní klubovně. A s přihláškami neváhejte, o tento tábor bývá velký zájem. Luděk Savana Urbánek, Brno.

0: Milly Vanilly, Girl You Know It's True na Signál Rádiu v 8.57. Před námi po celé taky Dexys, Midnight Runners, Franz Gall nebo třeba Queenie. Teď už dostává slovo Honza Navrátila, čerstvé zprávy a spolu jdeme na silnice.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor na 208. kilometru D1, to je ve směru od Vyškova na Brno. Je tady nehoda dvouosobních vozidel, neprůjezdný je právě teď levý jízdní pruh, počítejte určitě se zdržením. Stejně tak v ulici Stožická ve Vodňanech, tady máme bouračku se zraněním, určitě počítejte s komplikacemi.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Příjemnou sobotu, 9. hodina je tady, jasný na signálu, je čas na další zprávy. Maximální cena benzínu pro víkend a pondělí opět mírně vzrostla. Oproti pátku se zvýšila opět haléřů na 41 korun a 49 haléřů za litr benzínu. Nafta naopak zlevnila o 30 haléřů na maximálních 39 korun a 29 haléřů za litr. Den větru dnes zájemcům otevírá větrný park u Hrádku nad Nisou na Liberecku, který je se 13 stožáry druhým největším v Česku. Loni park u českopolské hranice dodal do sítě přes 60 gigawatt hodin elektřiny, což odpovídá přibližně polovině roční spotřeby všech domácností nedalekého Liberce. Pro obyvatele Hrádku nad Nisou je elektrárna i přínosem. Potvrzuje to mluvčí radnice Eva Jiříčková.
2: Hrádek nad Nisou dostává od provozovatele větrných elektráren ročně kolem 2 milionů korun. Peníze jdou do fondu rozvoje Václavic a Uhelné, které jsou projektu nejblíž. Obyvatele osad mohou z projektu získat peníze na hospodaření s vodou, čistírny odpadních vod, zvyšováním kvality bydlení nebo na instalaci zabezpečovacích systémů a podobně.
1: Doplňme, že pro návštěvníky připravili ve větrném parku na každou celou hodinu odborné přednášky. Ve 13 a ve 14 hodin pak tu předvedou hasiči evakuaci osob z jedné z věží. Silniční motocyklové závody v Jičíně během tohoto víkendu komplikují dopravu. V západní části města a na obchvatové silnici 1/35 z Jičína ve směru na Liberec musí řidiči počítat s komplikacemi. Při svých cestách musí využívat objízdné trasy.
0: Co se děje v regionu?
1: Na autobusovém nádraží v Kladně odstartovaly přípravné práce před rekonstrukcí. Dělníci likvidují zábradlí a zrezivělé přístřešky a chystají staveniště. Se samotnou rekonstrukcí se začne se začátkem prázdnin. Součástí projektu je také výsadba 20 stromů a vybudování parkoviště pro zhruba 120 automobilů. Práce vyžadují změny v odjezdových nástupištích.
0: Sport.
1: Basketbalisté Nymburka mohou vybojovat 21. ligový titul. Ve finálové sérii s Pardubicemi vedou po třech domácích výhrách 3-2 a nyní se pokusí uspět také na soupeřově palubovce. Zápas startuje dnes v 17 hodin.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A i další zprávy končíme pohledem na počasí. Venku je oblačno s občasným deštěm anebo s přeháňkami. Během dne se bude od jihozápadu vyjasňovat. Vítr fouká mírný západní rychlostí do 8 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty dnes naměříme mezi 19 a 23 stupni Celsia. Tolik další ranní zprávy. Na Signálu pokračuje Martin a další osmdesátky.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Je to tak a nebude jich málo, hned na start třeba Tina Turner a k tomu můžu slíbit pozvánku na Den s policií České republiky. Moje jméno je Martin Čípa a přeju vám bez vás sobotu se signálem.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Ladíte víkend na Signál Rádiu s Martinem a tohle byla France Gal. Dnes se vás vezmeme na místo, kde to bude houkat, blikat a bavit malé i velké. Na Letenské pláni v Praze totiž dnes probíhá oblíbený den s policií České republiky. Víc už prozradí kolegyně Lucka Sinková.
1: Můžete si tu prohlédnout techniku policistů, hasičů, záchranářů i armády a chybět nebudou dynamické ukázky zásahů, ani oblíbený koňský fotbalový zápas. A ještě k tomu historická vozidla nebo speciální prezentace policejní historie. A pro děti soutěže, skákací hrad a další atrakce. A setkat se tady můžete navíc i s herci Petrem Kostkou a Lukášem Příkazkým nebo dalšími známými osobnostmi. Takže dneska na Letenské pláni.
0: Díky, Lucko, já dodám, že akce startuje v 10 hodin a vstup je zdarma. Za chvíli počasí, teď už W jsme Signál Rádio.

0: I Want It All a Queen na Signál rádiu přesně v 9:30. Teploty venku se neochotně škrábou ke 20, maximálně vystoupí na 23, na jihu Moravy až 25 stupňů. K tomu proměnlivá oblačnost, sem tam vykoukne sluníčko, většinou bude ale oblačno až zataženo místy s deštěm. K večeru má pak oblačnosti ubývat. Příští týden od nás dostanete možnost vidět naživo jedny z legend 80. Za chvíli prozradím víc, taky chystám Aerosmith nebo Madonu.
1: Nevíte, co se sobotním večerem a programy v televizi vás nebaví? Pak pro vás máme řešení. Pozvěte přátele, nachystejte dobré jídlo a pití a zapněte Signál rádio. Přidejte na hlasitosti a rozjeďte s námi skvělou 80s party. Ty největší taneční hity 80. let vás nenechají v klidu. Protančete večer a užijte si pořádnou 80s party Signál rádia. Signál rádia. Každou sobotu od 7 večer do půlnoci. 80s party Signál rádia. Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: vámi je Signál Radio Duran Duran a Wild Boys z roku 1984. Takovýhle hudební návrat do minulosti dostaneme od legendárních Duran Duran brzy i naživo. A to už 24. června, kdy se po dlouhých 14 letech vrátí do České republiky. A vy můžete být u toho.
1: Se Signálem na Duran Duran. Na Duran Duran.
0: Pražská O2 Arena se otřese v základech za zvuku těch největších hitů. U toho přece nemůžete chybět. Vstupenky si navíc můžete ulovit v našem vysílání. Celý příští pracovní týden, čili od 15. do 19. dobře poslouchejte Signál Radio. Jakmile mezi 8. ráno a 8. večer zazní jakýkoliv hit od Duran Duran, popadněte telefon a volejte 910 260 910. První, kdo se dovolá sem k nám do studia, získá dva lístky na tyhle britské legendy. Buďte ve střehu, může to být ráno, i odpoledne, nebo dokonce několikrát za den. Stačí se naladit na vlnu 80 a být úplně nejrychlejší, tak držím palce, už v pondělí to odstartujeme.
1: Poslouchejte dobře a vyhrajte lístky na Duran Duran od Signál Rádia.

0: Dvě minuty před desátou jsme si dali Erasure, po celé vás čekají skvělé osmdesátky jako Bee Gees, Olympic nebo Eurythmics hned na start. Taky se ke mně ve studiu přidá Honza Navrátil s aktuálními zprávami a spolu mrkneme na silnice.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Právě teď pozor na D2 na 55. kilometru ve směru na Brno. Tady jsou předměty na vozovce, konkrétně se jedná o rozházené podstavce od dopravního značení, což je určitě věc, na kterou nechcete najet, tak raději nohu z plynu.

0: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby-legal.cz
1: Signál Rádio, zprávy.
2: Hezkou sobotu, posloucháte Signál Rádio a teď také další dnešní zprávy. Po chladném období začne v Evropě postupné oteplování. Letní počasí se nejprve vrátí do jihozápadní části kontinentu. Během příštího týdne se ale vyšší teploty rozšíří také do dalších oblastí. Modelové předpovědi navíc naznačují možnost vzniku velmi intenzivní vlny veder, a to s teplotami až nad 35 stupňů Celsia. Letní filmová škola v Uherském Hradišti letos promítne filmy francouzsko-polského režiséra Romana Polanského. Filmové delegace opět přivezou české a slovenské novinky. Každý rok pořadatelé udělují několik výročních cen Asociace českých filmových klubů. Pokračuje programový ředitel přehlídky Jan Jílek.
3: Tak pokud jsme loni dali výroční cenu Oldřichu Kaiserovi, tak myslím, že dává smysl a je na nejvíc logické letos ocenit Jiřího Lábuse, který má obrovskou filmografii, nejenom těch hlavních a ikonických rolí, ale i hodně vlastně vedlejších. Ostatně svoje dva české lvy má za vedlejší role, za film Klauni a Amerika. Ale já třeba osobně si na něm hodně vážím toho, že je velmi otevřený spolupráci vlastně s mladými začínajícími filmaři.
2: Velvyslanci všech 27 členských států Evropské unie se shodli na zahájení prvního bloku přístupových jednání s Ukrajinou a s Moldavskem. Podle předsedy Evropské rady Antonia Guterrese mají rozhovory začít v pondělí. Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenský v reakci uvedl, že začátek rozhovorů vnímá jako zásadní politickou a morální podporu.
1: Co se děje v regionu?
2: Hlavní město odkoupí za 332 milionů korun od Správy železnic pozemky klíčové pro stavbu drážní promenády. Ve Strašnicích se jedná o 10 pozemků a ve Vršovicích o 2. Spolu s těmito pozemky Praha získá také některé původní železniční stavby a autentické industriální prvky. Ty budou někdejší trať připomínat. Odkup pozemků už schválili radní. Na řadě jsou tak zastupitelé.
1: Sport.
2: Ve sportu míříme na mistrovství světa ve fotbale. Fotbalisté Spojených států amerických zahájili domácí mistrovství světa výhrou 4-1 nad Paraguayí. Kanada remizovala v Torontu s Bosnou a Hercegovinou 4-1. Dnes je na programu utkání skupiny B od 21 hodin našeho času. Proti sobě nastoupí Katar a Švýcarsko.
1: Signál Rádio, počasí.
2: A zprávy v 10 hodin dopoledne končíme počasím. Dnešní den bude s oblačností, počítejme s občasným deštěm nebo s přeháňkami. Během dne se bude od jihozápadu ale vyjasňovat. Vítr fouká mírný západní rychlostí do 8 metrů za sekundu a teploty dnes naměříme od 19 do 23 stupňů. Další zprávy končí, pojďme za 80kami.
1: Signál Rádio. Signál Rádio.
4: Tohle je víkend na Signál Rádiu a krásné sobotní dopoledne už vám přeje Martin Čípa. I já vás za chvíli vezmu na mistrovství světa ve fotbale, taky si dáme další hudbu, bude Peter Gabriel nebo slíbení Eurythmics.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Je přesně 10:45, na signálu doznívá Bananarama a jejich výnos.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Signál Rádio.
0: Čeští fotbalisté do mistrovství světa vstoupili porážkou v Guadalajaře s Jižní Koreou. Tím druhým soupeřem pak bude ve čtvrtek v Atlantě Jihoafrická republika. Zajímavostí je, že kvůli vysokým teplotám FIFA zařazuje povinné 3-minutové přestávky uprostřed obou poločasů, tedy ve 23. a 68. minutě, kdy oba týmy zamíří na lavičku. Tam se můžou ochladit a napít. A i když oficiálním důvodem má být zdraví hráčů, 3 minuty jsou opravdu nezvyklé dlouho. A tak se spekuluje, že těžit z toho mají hlavně televizní společnosti, které tenhle prostor samozřejmě vyplní velmi žádanou reklamou. No a zajímavou informaci přinesl taky Daily Mail Sport, který píše o tom, že anglickým fotbalistům před tréninkem v Kansasu vykradli dodávku. Zmizely jim míče a dokonce i kopačky, tak snad budou mít náhradní. Ode mě taky další hudba, kromě sledování fotbalových špeků a výsledků chystáme Bruce Springsteena nebo Bruce Hornsbyho, takže dvakrát Bruce za sebou, i když každý trochu jinak. Navíc přidám počasí na neděli už za chvíli.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Signál Rádio.

0: Signál Rádio Olympic a osmý den. Dnes máme oblačno, sem tam s přeháňkami, k večeru pak bude mraků ubývat a teploty maximálně vystoupí na 23, na jihu Moravy 25 stupňů. To zítra už má být povětšinou oblačno s přeháňkami nebo bouřkami téměř na celém území a ochladí se na 16 až 20 stupňů Celsia. Za chvilku řeknu, jestli porostou taky houby po dešti, k tomu Sixpence None the Richer nebo Michael Sembello.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Signál Radio, Patrick Swayze, Wendy Fraser a legendární ploužák She's Like the Wind. Slavné české přirovnání říká, že něco roste jako houby po dešti, což by mělo znamenat po deštivých dnech svátek pro nadšené houbaře. Ale je to vůbec pravda? Podle mikološky Terezy Tejklové skutečně houby začínají růst i pár dní po dešti, ale pozor, tohle platí třeba u žampionů. Ty hřibovité houby potřebují od deštivého počasí odstup 14 až 20 dnů. Takže pokud jste náhodou čekali, že po prvním deštíku se na druhý den zázračně vrátíte s plným košíkem hřibů, asi vás zklamu. Příští víkend už se ale má razantně oteplit a hezký by měl být i ten další týden, takže to na ty procházky po lese ideálně vyjde. S vámi je Signál Radio, docela taky šalom nebo hot chocolate. Užívejte víkend.
1: Signál Radio. To nejlepší z osmdesátek.

0: Big Mountain a Baby I Love Your Way. 2 minuty před 11:00, před námi také po celé další skvělé osmdesátky. Michael Jackson, Blondie nebo Susan Vega. Honza Navrátil přidá čerstvé zprávy a spolu jdeme na silnice.
1: Signál rádio doprava.
0: Pozor, aktuální informace z D6, 16. kilometr na trase Karlovy Vary, Praha, hlásí vozidlo v protisměru, tak určitě opatrně. Bouralo se pak v Praze v ulici Českobrodská, a to na úrovni Nové Dubče. Překážka je na vozovce způsobená srážkou dvou osobních vozidel. Brání v provozu, takže určitě počítejte s komplikacemi a taky s menším zdržením.

0: Rádio zprávy.
1: Dneskou sobotou posloucháte Signál Rádio a teď také další zprávy. Premiér Andrej Babiš znovu otevřel téma zákazu mobilů na základních školách. Nejen o něm, ale také o škodlivosti sociálních sítí diskutoval u kulatého stolu na úřadu vlády s odborníky. Po vyslechnutí různých úhlů pohledů slíbil, že návrh na zákaz mobilů na základních školách předloží už příští týden. V Lidicích u Horákova statku proběhl dnes pietní akt k výročí 84 let od vyhlazení této obce nacisty. Vzpomínkové akce se zúčastnil jak premiér Andrej Babiš, tak také předseda Senátu Miloš Vystrčil. Ukrajinci v noci na dnešek podnikli útok pomocí dronů na ruský námořní terminál v Krasnodarském kraji. Při operaci podle dostupných informací zemřel jeden člověk a další tři byli zraněni. S následky požáru nyní bojují desítky lidí. Bližší okolnosti je v průběhu ruské agrese složité nezávisle ověřit.
0: Co se děje v regionu?
1: Někdejší budova Chemapolu v pražských Vršovicích půjde nakonec k zemi. Několikapatrový dům totiž není památkou, z jeho minulosti se zachovalo příliš málo původních prvků. Podle vyjádření developerské společnosti, které budova patří, neproběhne demolice dříve než na začátku roku 2029. Dům byl postavený v roce 1970, v roce 2004 prošel úpravami.
0: Sport.
1: Motocyklový jezdec Filip Salač se chystá na největší závod v kariéře, kterým by pro něj měla být Velká cena České republiky příští týden v Brně. Povzbuzený druhým místem v Maďarsku, což bylo před týdnem jeho první pódiové umístění po dvou letech, chce na domácí trati opět bojovat o stupně vítězů, v ideálním případě o vítězství. Salač, který byl loni v Brně osmý, novinářům řekl.
2: Jsem úplně jiný situaci teďka. Vím, že mám rychlost, vím, že mám na to bojovat o vítězství. Zároveň si myslím, že se nemusím bát o trestněma výsledkama, o nějaký angažmá do budoucna, takže mám čistou hlavu a já do toho Brna opravdu jedu si to užít co nejvíce, uspokojit český fanoušky, uspokojit sebe, takže já doufám, že všechno vyjde tak, jak je naplánovaný a že to bude nejkrásnější víkend v roce.
0: Signál Rádio počasí.
1: A další zprávy končíme pohledem na počasí. Venku je oblačno, ještě občas i s přehánkami, během dne se ale bude od jihozápadu vyjasňovat. Vítr fouká mírný západní do 8 metrů za sekundu a teploty měříme od 19 do 23 stupňů Celsia. Jaké počasí nás čeká v neděli? Tak to vám povím za hodinu. Do té doby si užívejte další 80ky od Martina.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Díky, Honzo, máme 11 hodin a přesně 3 minuty k tomu před námi je další hudba, třeba Bon Jovi nebo Susan Vega. Za malou chvíli vás taky pozvu na dnešní večerní hitparádu Signál Rádia. Moje jméno je Martin Čípa a přeju vám i dál krásnou sobotu.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Aha, a The Sun Always Shines on TV. Za chvilku na signálu taky Eláni nebo Blondie, teď už vás ale zvu na výlet mezi hudební žebříčky let 80.
1: Signály světových hitparád 80. let.
0: Jako vždy nás čekají hudební chuťovky, ty si pro nás připravil Martin Hovorka, který je se mnou právě teď ve studiu a snad nás nechá trochu nakouknout pod pokličku. Ahoj Martine, hezkou sobotu.
2: Nádhernou sobotu i ode mne, milí posluchači. Tak to vypadá, že se nám počasí pomalu umoudří a já doufám, že do dnešního večera stihnete naložit maso, abychom se mohli v 18 hodin slyšet při pořádné grilovačce u vás pod pergolou. Já totiž budu od 18. hodiny vysílat signály světových hitparád, které nás dnes zavedou do roku 1989. Zahrajeme si největší letní odrhovačku tohoto roku z dílny Andrew Lloyd Webbera. Také nám Petr Kotwald prozradí, kde scháněl outfity, oblečení pro svá vystoupení a taky dokonce zazní písnička z filmu Ghostbusters číslo 2. Tipuju, že ji nebudete znát, takže si aspoň rozšíříte své hudební obzory. Takže dnes muzika, která bodovala před 37 lety v hitparádách a k tomu za mikrofonem Signál rádia Martin Hovorka. Moc se na vás budu těšit dneska večer v 6.
1: Signál rádio a to nejlepší ze světových hitparád.

0: Urge Overkill a Girl You'll Be Woman Soon, minutu po půl dvanácté. Před námi taky John Paul Young nebo Pierre Coso a Bonnie Bianco. Taky se můžete už těšit na dnešní vydání Magneťáku Signál Rádia už za chvíli.
1: Legendární britská kapela Duran se po dlouhých 14 letech vrací do Česka. Už 24. června vystoupí v pražské O2 aréně.
2: A vy u toho můžete být s námi.
1: Stačí v příštím týdnu od pondělí do pátku dobře poslouchat naše vysílání a hledat jakýkoliv hit od Duran Duran.
2: Jakmile zazní,
1: na nic nečekejte a vytočte číslo do našeho studia
2: 910 260 910. První, kdo se dovolá, získá dva lístky.
1: Nenechte si ujít další koncertní zážitek a show plnou největších hitů kapely Duran Duran
2: se Signál Rádiem.
3: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Roxette a jejich Joyride v éteru Signál Rádia. Jak jsem slíbil, jdeme se ponořit mezi naše magnetofonové pásky.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Dnes se vydáme do roku 1981, kdy vznikla jedna z nejchytlavějších skladeb celé dekády. Získala nominaci na cenu Grammy, kterou ale neproměnila. O necelých 10 let později pak tenhle song využil rapper MC Hammer jako základ pro svůj megahit Can't Touch This. A ten už Grammy za nejlepší skladbu získal. Tady je originál Rick James a Superfreak.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Tohle je Signál Radio, Petr Kotwald a jeho Satelit. Po 12. můžu slíbit z 80. taky Sandru, Pet Shop Boys nebo Europe. Honza Navrátil přidá polední zprávy a taky se podíváme, jak se jezdí.
1: Signál Radio, doprava.
0: Pozor, aktuálně na 10. kilometru D10 ve směru z Prahy. Tady se srazily dva osobáky a průjezd je se zvýšenou opatrností. Bouralo se taky přímo v metropoli, a to v ulici Husická na úrovni křížení s Jeronýmovou. Tady se srazil osobák s motorkou, tak určitě počítejte s komplikacemi.

0: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby-legal.cz
1: Signál Rádio Zprávy.
2: Dneskou sobotu, 12. hodina je tady, na řadu přichází polední zprávy. Občanská demokratická strana aktualizuje svůj program. Podle Jana Skopečka chce strana snížit daňové zatížení práce a výpadek příjmů ve státním rozpočtu, kompenzovat vyšším podílem ze spotřebních a majetkových daní. Podle předsedy Martina Kupky občanští demokraté prověří každou korunu, která teče z veřejných peněz do kapes vládní garnitury. Neoprávněně vyplacené výdaje pak chce vrátit státu. V prvním čtvrtletí letošního roku počet obyvatel České republiky klesl asi o 19 800 na 10 896 000. Lidí v zemi ubylo stěhováním a také kvůli převaze počtu zemřelých nad narozenými. Z Česka se mezi 1. lednem a 31. březnem vystěhovalo zhruba 36,5 tisíce lidí. Ze zahraničí jich naopak přišlo 29 200. Zemřelo 30 100 obyvatel země a narodilo se pouze 17,5 tisíce dětí. Porodnost podle Českého statistického úřadu se trvale klesá pátým rokem po sobě. Na 100 000 lidí se včera v Tel Avivu podle místních úřadů účastnilo takzvaného pochodu hrdosti komunity LGBT+. Šlo o první Pride Parade v Tel Avivu od října roku 2023, kdy začala válka v pásmu Gazy.
1: Co se děje v regionu?
2: Podle mezinárodní expertní skupiny Národního památkového ústavu je železniční most pod Pražským Vyšehradem možné opravit. Odborníci se shodli, že most by měl při správné údržbě vydržet dalších minimálně 100 let. Podmínkou je ale pravidelná údržba a obnovování protikorozní ochrany. Experti posuzovali také možnost rozšíření průjezdového profilu. Většina ale doporučila zachování toho stávajícího.
1: Sport.
2: Druhou posilou fotbalistů Plzně se stal Stefan Pirgič. Srbský záložník přišel ze železničáru Pančevo a s Viktorií podepsal 4letou smlouvu. A nováčka první fotbalové ligy Zbrojovku Brno posílí nigerijský útočník Luky Ezech. Přichází z Karviné. V novém působišti podepsal víceletou smlouvu.
1: Signál Rádio Počasí.
2: A polední zprávy na signálu doplníme pohledem na počasí. Venku je oblačno, občas s deštěm nebo s přehánkami. Během dne se ale bude od jihozápadu vyjasňovat. Vítr fouká mírný západní do 8 metrů za sekundu a teploty měříme od 19 do 23 stupňů. Neděle bude podobná sobotě, takže i zítra počítejme s oblačnou oblohou a s přehánkami nebo s deštěm. Teploty zítra naměříme od 17 do 21. Ještě jednou dobrou chuť k obědu. Přeje Honza Navrátil.
1: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: I ode mě nechte si chutnat, ať už sobotní oběd, tak další skvělé osmdesátky. Před námi slíbení Europe a Final Countdown na start odpoledne. Za chvíli se taky dozvíte, proč autoškoly aktuálně praskají ve švech. Moje jméno je Martin Čípa, užívejte víkend.
1: Signál Rádio, to nejlepší z osmdesátých let.

0: 12 hodin a 14 minut k tomu, tohle je Signál Radio, s vámi je Martin a taky Pet Shop Boys a Always on my mind. České autoškoly jsou v poslední době doslova zavalené vysokou poptávkou, která se opakuje úplně stejně jako v loni. Ke zkouškám totiž přicházejí silné ročníky, narozené v letech 2008 a 2009. Podle Českého statistického úřadu to bylo 119 a 118 tisíc dětí. Přichází to ale tak trošku ve vlnách, teď chtějí všichni rychle řidičák před prázdninami anebo v jejich začátku. Potom zájem trochu opadne a plno začne být zase v září na start školního roku. Pokud tak máte v rodině budoucího řidiče, raději naplánujte autoškolu pěkně dopředu a nutno taky zmínit, že kvůli drahému palivu si za výuku letos trochu připlatíte. Tak s tím počítejte. Ode mě za chvíli taky další hudba, Pavel Vítek, Sandra, anebo R.E.M. právě teď.
1: Signál Radio.

0: S vámi je Signál Radio, Tina Turner a Two People. Skvělá zpráva přišla z Portugalska. Rychlostní kanoista Martin Fuxa se stal mistrem Evropy na 1000 metrů. Olympijský šampion tak získal 14. evropský titul. Kajakář Josef Dostal pak skončil v závodě na kilometr čtvrtý. My pokračujeme na vlně 80. Před námi Sabrina a Boys.
1: Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií. Co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve Walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fanšmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál Rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Rod Stewart a Do You Think I'm Sexy?
1: No, já myslím, že jo.
0: Ve studiu už taky Lukáš Bláha, který přišel mimochodem s tím, že tady usednul na židli a začal zpívat Já jsem taky sexy.
1: Ano, Rod Stewart mě prostě vždycky rozproudí krev.
0: Rodu Stewartovi asi tak milion let a pořád si myslí, že je sexy. To si myslím, že je ten správný mindset sexy odpoledne s Lukášem Bláhou. Na vlnách Signál Rádia máte se rozhodně na co těšit. Co nám přinášíš, Luky?
1: Já přináším samozřejmě samé dobré zprávy. Například budu pokračovat v informacích z mistrovství světa. To musí být,
0: ano.
1: To je jasná věc.
0: Takže kromě ukradených kopaček anglické reprezentace nás čekají ještě nějaké další chuťovky, předpokládám.
1: Ano, je to tak. Takhle, na druhou stranu je lepší, když ti kopačky ukradnou, než
0: když je dostaneš. Je mi to jasný. Tak bacha na kopačky, hezké odpoledne s Lukášem na vlnách Signál Rádia. Martin Čípa se s vámi loučí, budu se těšit zase příště. Ahoj.
2: Signál Rádio. To nejlepší z osmdesátek.

0: Belgická parta Kluzo na Svéteru signálu dostala téměř k 13. hodině. Připraven už je tak Honza Navrátil, který nese čerstvé zprávy a po nich se těšte na další osmdesátky od Opus, Ricky je Povery neboli Mála.
1: Signál rádio doprava.
0: Ze všeho nejdřív ovšem zjistíme, jak nám to jezdí. Nehodu máme na dálnici D10, 10. kilometr ve směru Turnov. Na D1 buďte opatrní, na 110. kilometru ve směru Brno probíhají zde práce na silnici a je tak uzavřen pravý pruh. A ještě jdeme na D52, 22. kilometr ve směru Brno, tam byste se mohli zdržet kvůli porouchanému vozidlu. Šťastnou cestu!

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Dneskou sobotu posloucháte Signál Rádio, opět po hodině plné osmdesátek, pojďme na zprávy. Nový zákon o financování veřejnoprávních médií už jeho předkladatel, ministr kultury Otto Klempíř, do připomínkového řízení nepošle. Podle něho není důvod, když původní návrh řízením prošel. Připomeňme, že jeho doslova strhala většina ministerstev a další úřady. Klempířovým návrhem se bude vláda zabývat už v pondělí. Dosavadní šéf ředitelství zahraničních aktivit generálního štábu armády České republiky Jan Husák mění pozici. Podle médií odchází na jedno z velitelství Severoatlantické aliance v Německu. Narušení vzdušného prostoru Litvy způsobil meteorologický balón a nikoliv vojenský dron, jak úřady zprvu informovaly. Píše o tom agentura Reuters.
0: Co se děje v regionu?
1: Hlavní město plánuje úpravu stávající vyhlášky o používání pyrotechniky. Současné nařízení dovoluje odpalování pyrotechniky 31. prosince a 1. ledna. Nově je v plánu dobu omezit pouze na 9 hodin během silvestrovských oslav. Důvodem změny je tradičně velká zátěž pro zvířata a pro lidi. Nově mají jednotlivé městské části také možnost zakázat pyrotechniku úplně.
0: Sport.
1: České tenistky se ve čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové utkají s Velkou Británií. Rozhodl o tom los v Shenzhenu, kde se finálový turnaj od 22. do 27. září uskuteční. Titul obhajují Italky. Výsledek losu hodnotí kapitánka českých tenisek Barbora Strýcová.
2: Samozřejmě jsem ráda, že nehrajeme třeba s Ukrajinou, protože to by bylo velmi těžké, ale máme Velkou Británii, což je velmi hratelný, musím říct, a pojedem tam samozřejmě s pokorou a s tím, že prostě každý zápas se prostě o to musíme poprat a jít prostě zápas od zápasu.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A přidávám také informace o počasí. Venku je oblačno s občasným deštěm a teplotami od 19 do 22 stupňů. Nedělní den bude stejný jako ten dnešní, to znamená i zítra počítejme s oblačnou oblohou a místy také s deštěm nebo s přeháňkami. Vítr bude foukat západní a teploty se budou pohybovat mezi 17 a 21 stupni. Tolik zprávy ve 13 hodin. Pokračujeme dalšími osmdesátkami.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: A kromě nich ještě brzy otevřeme kalendárium pro 13. červen, tak si ho nenechte ujít. Já jsem Lukáš Bláha a přeju parádní sobotní odpoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Hezké odpoledne, dáváte si víkendový signál a pojďme ještě zjistit veškeré zajímavosti vztahující se k dnešnímu datu 13. června. Ke 73. narozeninám gratulujeme Timu Allenovi, americký herec a bavič, kterého si určitě pamatujete jako představitele Kutila Tima. Ten se svým Bimford 3000 zvládl opravit téměř cokoliv. A pak, když máte dlouhou chvíli, tak klidně dneska můžete nádherně oslavit dva mezinárodní dny, které jsou v kalendáři. Jeden je hodu sekerou a též mezinárodní den žonglování. Se sekerou bych to neskoušel. A pochopitelně přání všeho nejlepšího k svátku patří Antonínům. Plus přidávám takovou malou radu, aby to nepřeháněli se slavením.
1: No tak Toníku, tak buď přece rozumnej, Toníku, nepij tu kořálku. Víš, já tě znám, jak se napiješ trochu toho, tak jsi potom zvíře.
2: Liguere! Liguere!
3: Užijte si víkend se signálem.

0: minutu před půl druhou nám ve víkendovém signálu doznívá Barta Texas. Ten je trochu z ruky, ale kam byste dnes ještě zvládli určitě dorazit, pokud nemáte plány, tak to se dozvíte na našem webu v záložce aktuality a ten web je úplně jednoduchý signalradio.cz. Mimochodem taky tento víkend probíhají otevřené zahrady, což znamená, že se dá nahlédnout do běžně nepřístupných zahrad a poznat parky novým způsobem. Vy určitě poznáte za chvíli další 80ky John Travolta s Olivia Newton-John, anebo budou YouTube. Pěkné odpoledne.
1: Nevíte, co se sobotním večerem a programy v televizi vás nebaví? Pak pro vás máme řešení. Pozvěte přátele, nachystejte dobré jídlo a pití a zapněte Signál Rádio. Přidejte na hlasitosti a rozjeďte s námi skvělou 80s party. Ty největší taneční hity 80. let vás nenechají v klidu. Protančete večer a užijte si pořádnou 80s party Signál Rádia. Signál Rádia. Každou sobotu od 7 večer do půlnoci. 80s party Signál Rádia. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Ladíte signál a míříme do Ameriky.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Signál Rádio.
0: Všechna světová média dnes plní články o tom, jak anglickým fotbalistům někdo ještě před startem šampionátu, jak si odcizil kopačky a další důležité tréninkové vybavení, tak úplně to pro pořadatele není tou nejlepší vizitkou, ale stane se, domácí Američany alespoň může těšit, že dnes v noci zažili snový vstup do mistrovství, když Paraguay přehráli jasně 4-1. Mě ještě zaujalo, že takový Iránčané musí po zápase ve Spojených státech okamžitě odletět, zůstat přes noc nesmí ani v hotelu kvůli tamním imigračním podmínkám. No a ještě se hovoří o tom, co kdyby přišel na výhled duel USA-Irán. Stát se to opravdu může, protože pavouk turnaje to umožňuje už v osmifinále. Druhý tým skupiny D by v takovém případě nastoupil proti druhému týmu skupiny G v Dallasu. To se pak asi ještě budou dít věci.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Signál Rádiu.

0: I Bad Boys Blue vám přáli z víkendového signálu bezvadné sobotní odpoledne. Přiblížili nás na dohled 14. za 2 minuty odbije, s ní už Honza Navrátil, který nachystal nové zprávy. A dál můžu slíbit UB40, Boney M nebo Bee Gees. Zkrátka, ty nejlepší osmdesátky.
1: Signál rádio, doprava.
0: Teď je ale ta správná chvíle se ještě vrhnout na silnice. Nehodu máme v Praze ve Vídeňské ulici, 2 osobní auta jsou zde v sobě a neprůjezdný levý pruh. Bouralo se i v Brně, v Zámecké, tam 2 osobní auta se střetla a nedaleko na silnici 52 u Modřic, okres Brno, venkov, počítejte se zdržením kvůli odstavenému kamionu. Klidnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Příjemné odpoledne, posloucháte Signál Rádio, 14. hodina je tady a s ní další zprávy. Maximální cena benzínu pro víkend a pondělí opět mírně vzrostla. Oproti pátku se zvýšila opět haléřů na 41 korun a 49 haléřů za litr benzínu. Nafta naopak zlevnila o 30 haléřů na maximálních 39 korun a 29 haléřů za litr. Den větru dnes zájemcům otevírá větrný park u Hrádku nad Nisou na Liberecku, který je se 13 stožáry druhým největším v Česku. Loni park u českopolské hranice dodal do sítě přes 60 GWh elektřiny, což odpovídá přibližně polovině roční spotřeby všech domácností nedalekého Liberce. Pro obyvatele Hrádku nad Nisou je elektrárna i přínosem. Potvrzuje to mluvčí radnice Eva Jiříčková.
2: Hrádek nad Nisou dostává od provozovatele větrných elektráren ročně kolem 2 milionů korun. Peníze jdou do fondu rozvoje Václavic a Uhelné, které jsou projektu nejblíž. Obyvatelé osad mohou z projektu získat peníze na hospodaření s vodou, čistírny odpadních vod, zvyšování kvality bydlení nebo na instalaci zabezpečovacích systémů a podobně.
1: Doplňme, že pro návštěvníky připravili ve větrném parku na každou celou hodinu odborné přednášky. Ve 13 a ve 14 hodin pak tu předvedou hasiči evakuaci osob z jedné z věží. Silniční motocyklové závody v Jičíně během tohoto víkendu komplikují dopravu. V západní části města a na obchvatové silnici 1/35 z Jičína ve směru na Liberec musí řidiči počítat s komplikacemi. Při svých cestách musí využívat objízdné trasy.
0: Co se děje v regionu?
1: Na autobusovém nádraží v Kladně odstartovaly přípravné práce před rekonstrukcí. Dělníci likvidují zábradlí a zrezivělé přístřešky a chystají staveniště. Se samotnou rekonstrukcí se začne se začátkem prázdnin. Součástí projektu je také výsadba 20 stromů a vybudování parkoviště pro zhruba 120 automobilů. Práce vyžadují změny v odjezdových nástupištích.
0: Sport.
1: Basketbalisté Nymburka mohou vybojovat 21. ligový titul. Ve finálové sérii s Pardubicemi vedou po třech domácích výhrách 3-2 a nyní se pokusí uspět také na soupeřově Palubovce. Zápas startuje dnes v 17 hodin.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A další odpolední zprávy končíme pohledem na počasí. Venku je oblačno, místy ještě s přehánkami a teploty měříme od 19 do 23 stupňů Celsia. Nedělní den bude podobný tomu dnešnímu, takže i v poslední den tohoto týdne čekejme oblačno s přehánkami a nebo s deštěm. Vítr zítra zafouká od západu rychlostí do 7 metrů za sekundu a teploty naměříme o něco nižší, jen mezi 17 a 21 stupni Celsia. Tolik další odpolední zprávy. Na signálu pokračujeme 80-kami.
0: Signál Rádio.
3: Honzo, díky moc za ně, moje jméno je Lukáš Bláha, zanedlouho pro vás budu mít jeden víkendový tip, kde byste se ještě dnes mohli krásně zabavit. A zatím posílám třeba vzpomínku na Bee Gees. Pohodový odpolední poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Víkendový signál proudí do vašich uší a právě teď vás pozveme na místo, kde se potkává zábava, hudba i letní pohoda. V areálu České zemědělské univerzity v Praze Suchdole totiž dnes probíhá tradiční zahradní slavnost. Ujít si ji nenechala i Lucka Sinková.
1: Čeká vás živá hudba, vystoupení trubačů, roztleskávačky, prohlídky fakult i prezentace studentských organizací. Pro děti jsou připravené kreativní dílny, skákací hrad, lukostřelba, hry a další atrakce. A nechybí ani bohaté občerstvení a tržiště. Ať už dorazíte s rodinou, přáteli nebo jenom tak na odpolední procházku, tak vás čeká velmi příjemná atmosféra plná zážitků pod širým nebem v kampusu ČZU na pražském Suchdole, kde se kdysi točila legendární nemocnice na kraji města.
0: Tak už jenom proto bych se tam zajel podívat. Zahradní slavnost Česká zemědělská univerzita v pražském Suchdole. Doražte, bude to stát za to. A teď muzika pro vaše příjemné sobotní odpoledne.

0: Půl třetí odpoledne je s vámi víkendové Signál Rádio a dobrá zpráva dorazila z holandského Hertogenbosche tenistka Barbora Krejčíková v semifinále tamního turnaje. Porazila Magdu Linetovou z Polska a po dvou letech si zahraje o titul. Jiřího Lehečku pak přesně za hodinu čeká semifinále ve Stuttgartu, kde nastoupí proti americkému talentu Benu Sheltonovi. Držíme mu palce a vás všechny za pár okamžiků neminou osmdesátky od Slade či Billyho Joela. Dobré odpoledne.
1: Legendární britská kapela Duran Duran se po dlouhých 14 letech vrací do Česka. Už 24. června vystoupí v pražské O2 aréně. A vy u toho můžete být s námi. Stačí v příštím týdnu od pondělí do pátku dobře poslouchat naše vysílání a hledat jakýkoliv hit od Duran Duran. Jakmile zazní, na nic nečekejte a vytočte číslo do našeho studia 910 260 910. První, kdo se dovolá, získá dva lístky. Nenechte si ujít další koncertní zážitek a show plnou největších hitů kapely Duran Duran se Signál Rádiem.
2: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Signály světových hitparád 80. let.
1: Ty nám samozřejmě nemůžou chybět během našeho sobotního vysílání a s nimi ani jejich průvodce Martin Hovorka. Nazdar, ahoj.
2: Nádhernou sobotu i ode mne, milí posluchači. Tak to vypadá, že se nám počasí pomalu umoudří a já doufám, že do dnešního večera stihnete naložit maso, abychom se mohli v 18 hodin slyšet při pořádné grilovačce u vás pod pergolou. Já totiž budu od 18. hodiny vysílat signály světových hitparád, které nás dnes zavedou do roku 1989. Zahrajeme si největší letní odrhovačku tohoto roku z dílny Andrew Lloyd Webbera. Také nám Petr Kotwald prozradí, kde scháněl outfity, oblečení pro svá vystoupení a taky dokonce zazní písnička z filmu Ghostbusters číslo 2. Tipuju, že ji nebudete znát, takže si aspoň rozšíříte své hudební obzory. Takže dnes muzika, která bodovala před 37 lety v hitparádách a k tomu za mikrofonem Signál rádia Martin Hovorka. Moc se na vás budu těšit dneska večer v 6.
0: Signály světových hitparád 80. let.

0: dvojici Tina Turner a Eros Ramazzotti jsme se na vlnách signálu dostali málem k 15. Ve studiu už je proto se mnou Honza Navrátil, který pro vás má aktuální zprávy, a následující hodina bude opět patřit osmdesátkám v podání Kim Wild, Aby nebo Queenu.
1: Signál rádio, doprava.
0: Nejprve ale prověříme, jak to jezdí na silnici 373 u ochozu u Brna, okres Brno-Venkov. Došlo ke střetu motocyklu s osobním vozidlem na D2, 11. kilometr směr Brno. Očekávejte zdržení kvůli porouchanému vozidlu, protože vozovka je zúžená na jeden pruh. A ještě na D5, 83. kilometr ve směru Plzeň, tam pozor, vzhledem k předmětu na vozovce. Ať už jedete kamkoliv, tak opatrně a se signálem.

0: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby-legal.cz
1: Signál Rádio, zprávy.
2: Hezkou sobotu posloucháte Signál Rádio a teď také další dnešní zprávy. Po chladném období začne v Evropě postupné oteplování. Letní počasí se nejprve vrátí do jihozápadní části kontinentu. Během příštího týdne se ale vyšší teploty rozšíří také do dalších oblastí. Modelové předpovědi navíc naznačují možnost vzniku velmi intenzivní vlny veder, a to s teplotami až nad 35 stupňů Celsia. Letní filmová škola v Uherském Hradišti letos promítne filmy francouzsko-polského režiséra Romana Polanského. Filmové delegace opět přivezou české a slovenské novinky. Každý rok pořadatelé udělují několik výročních cen Asociace českých filmových klubů. Pokračuje programový ředitel přehlídky Jan Jílek.
3: Tak pokud jsme loni dali výroční cenu Oldřichu Kaiserovi, tak myslím, že dává smysl a je na nejvíc logické letos ocenit Jiřího Lábuse, který má obrovskou filmografii, nejenom těch hlavních a ikonických rolí, ale i hodně vlastně vedlejších. Ostatně svoje dva české lvy má za vedlejší role, za film Klauni a Amerika. Ale já třeba osobně si na něm hodně vážím toho, že je velmi otevřený spolupráci vlastně s mladými začínajícími filmaři.
2: Velvyslanci všech 27 členských států Evropské unie se shodli na zahájení prvního bloku přístupových jednání s Ukrajinou a s Moldavskem. Podle předsedy Evropské rady Antonia Guterrese mají rozhovory začít v pondělí. Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenský v reakci uvedl, že začátek rozhovorů vnímá jako zásadní politickou a morální podporu.
1: Co se děje v regionu?
2: Hlavní město odkoupí za 332 milionů korun od Správy železnic pozemky klíčové pro stavbu drážní promenády. Ve Strašnicích se jedná o 10 pozemků a ve Vršovicích o 2. Spolu s těmito pozemky Praha získá také některé původní železniční stavby a autentické industriální prvky. Ty budou někdejší trať připomínat. Odkup pozemků už schválili radní. Na řadě jsou tak zastupitelé.
1: Sport.
2: Ve sportu míříme na mistrovství světa ve fotbale. Fotbalisté Spojených států amerických zahájili domácí mistrovství světa výhrou 4-1 nad Paraguay. Kanada remizovala v Torontu s Bosnou a Hercegovinou 4-1. Dnes je na programu utkání skupiny B od 21 hodin našeho času. Proti sobě nastoupí Katar a Švýcarsko.
1: Signál Rádio, počasí.
2: Další odpolední zprávy doplníme pohledem na počasí. Venku je oblačno s teplotami od 19 do 23 stupňů Celsia. Nedělní den bude podobný tomu dnešnímu dni, takže i zítra počítejme s oblačnou oblohou, místy s přeháňkami a nebo s deštěm. Vítr v neděli zafouká od západu rychlostí do 7 metrů za sekundu a teploty během neděle naměříme od 17 do 21 stupňů Celsia. Tolik zprávy v 15 hodin. Na signálu pokračujeme 80kami.
1: Signál Rádio.
4: S vámi dál zůstává Lukáš Bláha, přející senzační sobotní odpoledne, a představte si, že by vám chytré hodinky mohly pomoci s tím, jak ušetřit nějakou tu korunku vaší peněžence. Já bych to docela bral. Detaily proto přidám už za pár okamžiků, počkejte si na to a hrajeme kvíny.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Ladíte víkendový signál a v dnešní době nám chytré nositelné zařízení v podstatě pravidelně mluví do života, upozorní třeba na fakt, že jsme se už dlouho nehýbali. Jeden nejmenovaný internetový obchod jde ale ještě dál, prodává totiž náramek, který vám dá elektrický náboj vždy, když utrácíte víc, než je žádoucí. Nejde o vtip, ačkoliv to trochu působí nebezpečně, jako když Jaroslav Dušek v Plíškách utužoval chlapce vydržaj pionír, ale skutečně ve zmíněném náramku si prostřednictvím aplikace nastavíte svůj rozpočet a když pokračujete v nakupování i po překročení limitu, dostanete malý elektrický šok jako okamžité varování. Jde o čistou psychologii, spojit bolest z nadměrných výdajů s reálným fyzickým nepohodlím. Tak co, pořídili byste si tohleto? No, ach jo, začínám o tom přemýšlet.

0: Krátce po půl čtvrté jste se Signál rádiem a dnes se dá krásně vyrazit v noci do muzea. Podrobnosti vám povím už brzy a zároveň doufám, že se máte výborně. Pokud ne, tak je tu takový malý tip, jak s tím zatočit společně se vzpomínkou na herečku Helenu Růžičkovou, protože právě té by dnes bývalo. Bylo kulatých 90.
1: Ježíš Maria, na tragický život, já jsem pes.
2: Signály světových hitparád 80. let. Pojďte si s námi připomenout hity, které kdysi bořily hudební žebříčky. Signály světových hitparád. To nejlepší, co v 80. letech hrálo z rádií, co šlo na dračku na gramodeskách a co se poslouchalo ve walkmanech. Signály světových hitparád. Nechybí ani singly pro fančmekry nebo hudební výlety do minulosti. Nenechte si ujít to nejlepší ze světových hitparád 80. let na Signál rádiu. V premiéře každou sobotu večer od 6 a v repríze ve středu od 21 hodin. Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Víkendový signál je to, co slyšíte. Za námi parta, která se skutečně jmenuje 10 000 maniaků a jejich největší hit Because the Night se nám parádně hodil, protože zhruba 60 muzeí, galerií a dalších kulturních institucí se připojí k dnešnímu 19. ročníku Pražské muzejní noci. Letos poprvé se k akci přidá Národní galerie a Galerie digitálního umění Signal Space. Doprovodný program začne před Muzeem Prahy ve 4 odpoledne, tedy už za čtvrt hodiny, a jeho součástí budou mimo jiné koncerty a videomapping. Muzea a galerie pak budou přístupné nejčastěji od 18 nebo 19 hodin až do půlnoci. Loňského ročníku se mimochodem zúčastnilo asi 50 000 lidí. Pojďme ho trumfnout a zatím skvělé sobotní odpoledne.

0: éter signálu patřil Mike and the Mechanics za 2 minuty od 16. hodina, takže si ho přivlastní Honza Navrátil, připravil totiž čerstvé zprávy a dál si zahrajeme Judith Mix, Eltona Johna nebo Depešáky.
1: Signál rádio, doprava.
0: Nejprve ale jdeme do provozu, D1, 6. kilometr ve směru na Prahu. Dochází zde k opravě vodorovného dopravního značení vozovky, takže pravý pruh uzavřen, počítejte se zdržením. A stejně tak i v obci Blůčina, Komenského ulice, okres Brno-Venkov, tam se tvoří kolona vozidel po srážce osobního vozidla s nákladním. Šťastnou cestu!

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezkou sobotu posloucháte Signál Rádio a teď také další zprávy. Premiér Andrej Babiš znovu otevřel téma zákazu mobilů na základních školách. Nejen o něm, ale také o škodlivosti sociálních sítí diskutoval u kulatého stolu na úřadu vlády s odborníky. Po vyslechnutí různých úhlů pohledů slíbil, že návrh na zákaz mobilů na základních školách předloží už příští týden. V Lidicích u Horákova statku proběhl dnes pietní akt k výročí 84 let od vyhlazení této obce nacisty. Vzpomínkové akce se zúčastnil jak premiér Andrej Babiš, tak také předseda Senátu Miloš Vystrčil. Ukrajinci v noci na dnešek podnikli útok pomocí dronů na ruský námořní terminál v Krasnodarském kraji. Při operaci podle dostupných informací zemřel jeden člověk a další tři byli zraněni. S následky požáru nyní bojují desítky lidí. Bližší okolnosti je v průběhu ruské agrese složité nezávisle ověřit.
0: Co se děje v regionu?
1: Někdejší budova Chemapolu v pražských Vršovicích půjde nakonec k zemi. Několikapatrový dům totiž není památkou, z jeho minulosti se zachovalo příliš málo původních prvků. Podle vyjádření developerské společnosti, které budova patří, neproběhne demolice dříve než na začátku roku 2029. Dům byl postavený v roce 1970, v roce 2004 prošel úpravami.
0: Sport.
1: Motocyklový jezdec Filip Salač se chystá na největší závod v kariéře, kterým by pro něj měla být Velká cena České republiky příští týden v Brně. Povzbuzený druhým místem v Maďarsku, což bylo před týdnem jeho první pódiové umístění po dvou letech, chce na domácí trati opět bojovat o stupně vítězů, v ideálním případě o vítězství. Salač, který byl loni v Brně osmý, novinářům řekl.
2: Jsem úplně jiný situaci teďka. Vím, že mám rychlost, vím, že mám na to bojovat o vítězství. Zároveň si myslím, že se nemusím bát o tady s výsledkama, o nějaký angažmá do budoucna, takže mám čistou hlavu a já do toho Brna opravdu jedu si to užít co nejvíce, uspokojit český fanoušky, uspokojit sebe, takže já doufám, že všechno vyjde tak, jak je naplánovaný a že to bude nejkrásnější víkend v roce.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A i zprávy v 16 hodin doplníme pohledem na počasí. Venku je oblačno s teplotami od 19 do 23 stupňů Celsia. Oblačná bude i neděle, i v poslední den tohoto týdne počítejme místy s přehánkami nebo s deštěm. Vítr v neděli zafouká od západu rychlostí do 7 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty během zítřejšího dne naměříme od 17 do 21 stupňů Celsia. Tak to byly další zprávy. Na signálu pokračujeme opět muzikou.
0: Signál Rádio.
3: A 3 minuty po 16. jedeme stále sobotním odpolednem od Mixpultu a zdraví Lukáš Bláha. Doufám, že počasí tam, kde jste, vám přeje. A kdyby náhodou ne, tak náladu zvedneme ještě další víkendovou zajímavostí. Nenechte si ji ujít stejně jako právě teď depešáky.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

Máte ten správný víkendový signál, já se vám klidně přiznám. Dříve to byly noviny, teď už se v mém případě téměř každá návštěva toalety neobejde bez mobilního telefonu. Evidentně bych ale tohle své činění měl přehodnotit. Podle nové studie totiž lidé, kteří během takzvaného trůnění scrollují na mobilu, mají až o 46% vyšší riziko vzniku hemeroidů. Důvod je prostý, s telefonem v ruce na oné místnosti často trávíme mnohem více času, než ve skutečnosti potřebujeme. No jo, je to dobrý sluha, ale zlý pán. Tak já vám řeknu za pár chvil něco veselějšího, a to jest taková situace, taková věc důležitá. Příští týden, o co budeme hrát v našem vysílání? Koncert kapely Duran Duran. Počkejte si na to a zatím příjemné sobotní odpoledne.

0: milí přátelé, pár vteřin před půl pátou je s vámi víkendové Signál Rádio. Brzy se můžete těšit na speciální pecku z Magneťáku a od příštího týdne taky na jedno velké soutěžení.
1: Se Signálem na Duren.
0: 24. června se po 14 letech vrátí tahle britská legenda na naše území, když odehraje velký koncert v pražské O2 aréně a my vás tam dostaneme zadarmo. Stačí pozorně poslouchat naše vysílání a jakmile se od pondělí do pátku vždy mezi 8 ráno a 8 večer objeví jakýkoliv hit Duren.

0: neváhejte a vytáčejte číslo 910 260 910 a pokud se dovoláte jako první, dvě vstupenky budou vaše. Moc vám držím palce, abyste to byli právě vy.
1: Poslouchejte dobře a vyhrajte lístky na Duren Duren od Signál Rádia. Nevíte, co se sobotním večerem a programy v televizi vás nebaví? Pak pro vás máme řešení. Pozvěte přátele, nachystejte dobré jídlo a pití a zapněte Signál Rádio. Přidejte na hlasitosti a rozjeďte s námi skvělou 80s party. Ty největší taneční hity 80. let vás nenechají v klidu. Protančete večer a užijte si pořádnou 80s party Signál Rádia. Signál Rádia. Každou sobotu od 7 večer do půlnoci. 80s party Signál Rádia. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Posloucháte sobotní odpolední signál, ve kterém stihneme i zapnout tohle naše vzpomínkové zařízení.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Pustím vám z něj britskou partu plným názvem si říkající Electric Light Orchestra. Frontmanem a autorem repertoáru kapely je Jeff Lynne, taky člen superskupiny Traveling Wilburys, který jako producent pracoval mimo jiné s hvězdnými brouky Georgem Harrisonem a Paulem McCartneym. Během 70. let se pod jeho vedením staly ELO jednou z nejúspěšnějších skupin dekády, typickou svým symfonicko-rockovým zvukem, no a pár povedených hitů zvládli i na začátku 80. Tady je jeden z nich, doslova Here's the News a ELO.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Po vlnách signálu jsme s týmem dopluli skoro k 17. hodině. Náš zpravodajský tým v čele s Honzou Navrátilem pro vás připravil na celou nejnovější zprávy a potom opět 80-kové hitovky, které budou představovat Frankie Goes to Hollywood, Bonnie Tyler nebo London Beat.
1: Signál rádio doprava.
0: A jdeme se taky podívat do provozu. Nehodu máme v Plzni, ulice Edvarda Beneše, kde se střetly dvě osobní vozidla. Na pražském okruhu mezi 81. a 77. kilometrem ve směru D1 se pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby. Kvůli tomu levý pruh uzavřen, tak v těchto místech raději nohu z plynu, a to i na D1 176. kilometr ve směru Brno, kde je porouchané vozidlo. A ať už jedete kamkoliv, tak opatrně a se signálem.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké odpoledne, posloucháte Signál Rádio, 17. hodina je tady a s ní další zprávy. Občanská demokratická strana aktualizuje svůj program. Podle Jana Skopečka chce strana snížit daňové zatížení práce a výpadek příjmů ve státním rozpočtu, kompenzovat vyšším podílem ze spotřebních a majetkových daní. Podle předsedy Martina Kupky občanští demokraté prověří každou korunu, která teče z veřejných peněz do kapes vládní garnitury. Neoprávněně vyplacené výdaje pak chce vrátit státu. V prvním čtvrtletí letošního roku počet obyvatel České republiky klesl asi o 19 800 na 10 896 000. Lidí v zemi ubylo stěhováním a také kvůli převaze počtu zemřelých nad narozenými. Z Česka se mezi 1. lednem a 31. březnem vystěhovalo zhruba 36,5 tisíce lidí. Ze zahraničí jich naopak přišlo 29 200. Zemřelo 30 100 obyvatel země a narodilo se pouze 17,5 tisíce dětí. Porodnost podle Českého statistického úřadu setrvale klesá pátým rokem po sobě. Na 100 000 lidí se včera v Tel Avivu podle místních úřadů účastnilo takzvaného pochodu hrdosti komunity LGBT+. Šlo o první Pride Parade v Tel Avivu od října roku 2023, kdy začala válka v pásmu Gazy.
0: Co se děje v regionu?
1: Podle mezinárodní expertní skupiny Národního památkového ústavu je železniční most pod Pražským Vyšehradem možné opravit. Odborníci se shodli, že most by měl při správné údržbě vydržet dalších minimálně 100 let. Podmínkou je ale pravidelná údržba a obnovování protikorozní ochrany. Experti posuzovali také možnost rozšíření průjezdového profilu. Většina ale doporučila zachování toho stávajícího.
0: Sport.
1: Druhou posilou fotbalistů Plzně se stal Stefan Pirgič. Srbský záložník přišel ze železničáru Pančevo a s Viktorií podepsal 4letou smlouvu. A nováčka první fotbalové ligy Zbrojovku Brno posílí nigerijský útočník Luky Ezech. Přichází z Karviné. V novém působišti podepsal víceletou smlouvu.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Venku je oblačno s občasným deštěm nebo s přehánkami a teploty měříme kolem 20 stupňů. Nedělní den bude stejný jako ten dnešní, takže i zítra počítejme s oblačnou oblohou a s přehánkami nebo i s deštěm. Vítr bude foukat západní a teploty v neděli naměříme od 17 do 21 stupňů. Tak to byly další odpolední zprávy. Na signálu se vracíme k 80.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
2: A kromě nich taky v příštích chvílích zjistíme aktuality z fotbalového mistrovství světa, konkrétně na zápasy třetího hracího dne. Já jsem Lukáš Blaha a přeju vám vynikající sobotní pozdní odpoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Ladíte víkendové vysílání Signálu a po těžké romantice pojďme na zout kopačky.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Signál Rádio.
0: V noci na dnešek do mundialu vstoupili domácí Američané drtivou výhrou 4-1 nad Paraguay a pojďme se podívat, jaká klání nás čekají dál. Od 9 večer bude chtít Katar napravit reputaci z předchozího hostitelského šampionátu v utkání se Švýcarskem. Možná byste to do nich neřekli, ale Švýcaři jsou spolu s Francií jedinými dvěma evropskými reprezentacemi, které na posledních 6 velkých turnajích vždy prošly do play-off. Hodně zajímavý zápas, jen škoda toho času, úderem půlnoci do hry naskočí Brazílie s Marokem a k nedělnímu ránu je pak v plánu duel Haiti se Skotskem. Pro fotbalové fanoušky jsou ty časy výkopů opravdu náročné. Za 4 roky to bude ve Španělsku a Portugalsku lepší. No a že bychom se mistrovství světa někdy dočkali u nás, je opravdu velké sci-fi. Nicméně český politik Martin Kupka přišel s vizí, podle které by se o organizaci evropského šampionátu mohli společně ucházet právě Česko, Rakousko a Slovensko v roce 2040. No, tak snad do té doby postavíme nějaké ty stadiony.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Signál Rádiu.

0: Dvě minuty po půl šesté ladíte víkend na Signál rádiu. Dneska nám ještě občas zapršelo, ale nesu dobrou zprávu. Zítra už je pravděpodobnost srážek velmi malá, ale oblačnost, ta spíše zůstane větší. Deštivé počasí nicméně příští týden vystřídají tropy. Samotné oteplení je podle meteorologů v současnosti už jisté. Upřesňovat se bude jen to, jak moc teplý vzduch se k nám do Česka nakonec dostane. K vám brzy určitě zamíří další osmdesátky od Roy Orbisona nebo Pet Shop Boys. Hezké sobotní odpoledne.
1: Legendární britská kapela Duran Duran se po dlouhých 14 letech vrací do Česka. Už 24. června vystoupí v pražské O2 aréně. A vy u toho můžete být s námi. Stačí v příštím týdnu od pondělí do pátku dobře poslouchat naše vysílání a hledat jakýkoliv hit od Duran Duran. Jakmile zazní, na nic nečekejte a vytočte číslo do našeho studia 910 260 910. První, kdo se dovolá, získá dva lístky. Nenechte si ujít další koncertní zážitek a show plnou největších hitů kapely Duran Duran se Signál rádiem. Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Vzpomínka na Roy Orbisona, už jen 15 minut chybí do 18. hodiny, blíží se tak moje signálové loučení pro dnešek, protože před námi je jako obvykle nabitý sobotní program, hit paráda, 80s party, ale ještě je tu náš jihomoravský kolega Luděk Savana Urbánek, který ví, jak muzeum v Mikulově oslaví významné jubileum.
1: Hezký dobrý den, dnes se podíváme do Mikulova, téměř na hranice s Rakouskou republikou. Regionální muzeum v Mikulově si v letošním roce připomíná 100 let od svého otevření veřejnosti. U příležitosti významného jubilea připravilo novou autorskou výstavu Víříme prach, která bude na zámku Mikulov k vidění od 19. června letošního roku do listopadu roku příštího. Výstava návštěvníkům představí nejen historii Mikulovského muzea, ale především samotnou podstatu muzejní práce. Prostřednictvím moderního výstavního řešení a interaktivních prvků ukáže, že muzeum není pouze místem shromažďování sbírkových předmětů, ale především institucí, která zachovává a zprostředkovává paměť regionu. Součástí výstavy bude také edukační prostor určený dětem a rodinám. Expozice nabídne návštěvníkům možnost nahlédnout do zákulisí práce muzejníků a poznat, jakým způsobem se vytváří a uchovává historická paměť mikulovská. Luděk Savana Urbánek, Brno.
2: To tehdy padal déšť, ty jsi řekl jen, že mě chceš, že ti schází pod střechou z oblaků.

0: Bazaret, díky, že si dáváte signál. 18. hodina se nezadržitelně blíží. Za 2 minuty odbije s ní souhrn dnešních zásadních zpráv. Přinese je Honza Navrátil, ale ještě prověříme, jak to jezdí.
1: Signál rádio doprava.
0: Nehodu máme na Pražském okruhu, 59. kilometr ve směru D10, konkrétně tam nákladní vozidlo se střetlo s osobním, tvoří se kolona vozidel, obezřetní buďte i na D4 ve směru na Prahu, 43. kilometr, probíhají zde práce a údržby. No a ještě jdeme do Prahy, zpátky v ulici pod Klamovkou, tady požár vozidla, konkrétně stavebního vozu. Tak i tady raději nohu z plynu, ať už jedete kamkoliv, tak signál rádio vám přijde, abyste v naprostém pořádku dorazili tam, kam potřebujete.

0: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach, my už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby-legal.cz
1: Signál Rádio zprávy.
2: Hezkou sobotu, posloucháte Signál Rádio, opět po hodině plné osmdesátek, pojďme na zprávy. Nový zákon o financování veřejnoprávních médií už jeho předkladatel, ministr kultury Otto Klempíř, do připomínkového řízení nepošle. Podle něho není důvod, když původní návrh řízením prošel. Připomeňme, že ho doslova strhala většina ministerstev a další úřady. Klempířovým návrhem se bude vláda zabývat už v pondělí. Dosavadní šéf ředitelství zahraničních aktivit generálního štábu armády České republiky Jan Husák mění pozici. Podle médií odchází na jedno z velitelství Severoatlantické aliance v Německu. Narušení vzdušného prostoru Litvy způsobil meteorologický balón a nikoliv vojenský dron, jak úřady zprvu informovaly, píše o tom agentura Reuters.
1: Co se děje v regionu?
2: Hlavní město plánuje úpravu stávající vyhlášky o používání pyrotechniky. Současné nařízení dovoluje odpalování pyrotechniky 31. prosince a 1. ledna. Nově je v plánu dobu omezit pouze na 9 hodin během silvestrovských oslav. Důvodem změny je tradičně velká zátěž pro zvířata a pro lidi. Nově mají jednotlivé městské části také možnost zakázat pyrotechniku úplně.
1: Sport.
2: České tenistky se ve čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové utkají s Velkou Británií. Rozhodl o tom los v Shenzhenu, kde se finálový turnaj od 22. do 27. září uskuteční. Titul obhajují Italky. Výsledek losu hodnotí kapitánka českých tenisek Barbora Strýcová.
3: Samozřejmě jsem ráda, že nehrajeme teda s Ukrajinou, protože to by bylo velmi těžké, ale máme Velkou Británii, což je velmi hratelný, musím říct, a pojedeme tam samozřejmě s pokorou a s tím, že prostě každý zápas se prostě o to musíme poprat a jít prostě zápas od zápasu.
1: Signál Rádio počasí.
2: A sobotní zpravodajství na Signálu končíme pohledem na počasí. Venku je oblačno s teplotami kolem 19 stupňů. Nedělní den bude také s oblačnou oblohou. I zítra počítejme s přeháňkami nebo s deštěm. Vítr zafouká západní do 7 metrů za sekundu. A nejvyšší denní teploty se v poslední den tohoto týdne budou pohybovat mezi 17 a 21 stupni Celsia. Takové bylo zpravodajství na Signálu v sobotu s datem 13. června. Hezký zbytek víkendového dne přeje Honza Navrátil a teď už míříme do historie. Startují signály světových hitparád.
1: Signály světových hitparád. To nejlepší z hudebních žebříčků 80. let.
4: Hezký dobrý večer, startuje naše retroparáda, neboli hitparáda, do které už nemusíte hlasovat, protože hlasovali jiní, a to v minulosti. My totiž budeme právě teď hrát písničky, které se držely v hitparádových žebříčcích v 80. letech. A pro ten dnešní večer jsem vybral americkou singlovou hitparádu z poloviny června roku 1989, což nebyl jen další rok v kalendáři, byl to především okamžik, kdy se zrodila svoboda a také naděje pro celé další generace. Tak přátelé, nechme ale stranou události roku 1989, pojďme si říct, že v tento rok měl premiéru film Slunce, seno a pár facek, na hudební scéně se objevila skupina Lucie a začala vydávat svoje první písničky a taky se hojně mluvilo o tenisce Steffi Grafové, její jméno hodně rezonovalo tehdy ve společnosti. No a z muziky, tak to se hráli třeba Roxette. A ty si dáme hned na start.
1: Signál Rádio, a to nejlepší ze světových hitparád 80. let.
4: Já jsem Martin Hovorka a pouštím vám 10. místo amerického singlového žebříčku na týden přesně před 37

Právě takhle to hrálo v skupině Roxette na jejich druhém albu, které neslo název Look Sharp, vyšlo v 89. roce. Velké bicí, energické refrény, tak to byl přesně styl konce 80. let a za touhle muzikou si šla i skupina Roxette, která málem neprorazila po celém světě, protože oni je nejprve znali pouze ve Švédsku, až nějaký student si jejich písničky nahrál na kazetu a vyrazil na zkušenou do světa, jel někam do Spojených států, kde tu kazetu pustil tam nějakému místnímu moderátorovi v rádiu. Jemu se to tak líbilo, že dokonce zahrál jednu z těch písniček z té kazety v rádiu ve živém vysílání. A lidi se ptali, co je to zač, že to je dobrý. Odpověď zněla, to jsou Roxette ze Švédska. No a hned bylo halo, pozdvižení a takhle pěkně se kapela Roxette dostala ze svého rodného Švédska až do Spojených států. No a kdo prorazil v Americe, tak ten už měl poté otevřené dveře do celého světa. Tak to je příběh začátku kapely Roxette. My na Signál Rádiu si dneska dáme písničky z amerického singlového žebříčku. Jsme na týden přesně v červnu roku 1989, je to 37 let zpátky a vás jistě zajímá, koho si dnes ještě budeme hrát. Tak třeba právě teď Madonu a její píseň Cherish.

Úžasná písnička od Madony, písnička Cherish. Vlastně, když si vezmeme to album Like a Prayer, ze kterého pochází tato skladba, tak oproti těm ostatním skladbám, které byly kontroverzní, tak Cherish, lehká, romantická, optimistická píseň, která je víceméně o čisté lásce a radosti ze vztahu, ale i tak to působí, ta písnička, když ji posloucháte. Každopádně to jsme byli v podstatě v úvodu kariéry Madony, řekněme, že prvních 7 let měla za sebou v tu dobu, v tom 89. roce, a člověk by tehdy rozhodně netipoval, že až se bude psát rok 2026, až se bude psát rok 2026, takže Madonna bude stále označována jako královnou pop music a že to bude jedna z nejvlivnějších žen hudební historie vůbec. Ne, ona stále vydává hudbu, teď se všichni těšíme na to její nové album, které vyjde na začátku prázdnin. Jsme úplně natěšeni, s čím Madonna přijde. Každopádně, co je jasný, že aktuálně Madonna pracuje převážně s mladými umělci, kteří udávají trend, a ona se díky nim tak jako trošku veze a dostává se i mezi tu mladší generaci. A to je dobře, že Madonna dělá radost svojí hudbou napříč všemi generacemi. Pokračujeme dál. Tady jsou signály světových hitparád. Slyšíte další píseň. Girl, I'm Gonna Miss You od Milli Vanilli se umístila na 8. příčce amerického singlového žebříčku na týden.

0: Milli Vanilli byli ikonou extravagantní módy konce 80. let. Jejich styl byl hodně výrazný a okamžitě rozpoznatelný. Co je proslavilo, tak to byly dlouhé copy a dredy, takový obrovský objem vlasů měli na hlavách. No a nosili samozřejmě klasika, lesklé bundy, mnohdy i široká barevná saka, někdy si na sebe vzali tilko, i vestičku. Prostě všechno, co bylo nějakým způsobem extravagantní, dokonce i vzpomínám si na jeden z nich, z těch Milli Vanilli, tuším, že to byl ten Fab Morvan, tak nosil takový černý klobouk, alá králíci v klobouku, takovýhle klobouk nosil na hlavě. Tak a přátelé, já jsem si říkal, že bychom teďka mohli nechat oddychnout americkému singlovému žebříčku a než se k němu vrátíme, takže bychom si dali něco, co bodovalo u nás. Přece jenom rok 89, takový výrazný rok v naší historii a nejenom, že tehdy začínala kapela Lucie, tak tehdy už na scéně byl pár let etablovaný Petr Kotwald a já ho mám teďka na telefonu. Petře, vítej.
1: Krásný večer všem posluchačům Rádia Signál a vy taky.
0: Petře, já jsem teďka mluvil o tom, jak extravagantní v módě byly Milli Vanilli. Co jsi nosil ty v tom 89. roce? Co bylo součást tvého outfitu na pódiu? Typoval bych nějaký bílý kalhoty.
1: Zdaleka ne. Já jsem v té době, když jsem začal dělat v tom roce 86 solově, tak jsem oslovil Janu Tůmovou, skvělou výtvarnici kostýmní, která tehdy vlastně tvořila jakoby tu moji pódiovou image z dnešního pohledu, se tak dá říct. Ale to bylo samozřejmě strašně komplikovaný v té době, vlastně opravdu nic nebylo, to bylo veliký retro v tom smyslu, že my jsme sice ty věci ze západu a zvenku viděli, jak ty umělci chodí v oblečení, chtěli jsme taky být tak jako trošku jako ujetý a ne tak civilní, ale zdaleka ty možnosti nebyly, takže my jsme to prostě různě pokoutně dávali dohromady. Já pamatuju si, jak jsme s Janou Tůmovou chodili po různých obchodech s zlátkama a s dalšíma věcma a do Řempa, což byl vlastně obchod pro řemeslníky. A snažili jsme se najít nějaké věci a prvky, které by to nějak ozvláštnili a vytvořili by z toho kostým, který prostě vypadá světově a vypadá samozřejmě necivilně. Takže já vím, že jsem na tom počátku začínal s takovýma lesklýma košilema, s dlouhýma krovkama a s hodně barevnýma sakama a se širokýma kalhotama s tureckým sedem, aby to prostě jakoby šokovalo za každou cenu a to samozřejmě potom fungovalo na ty fanoušky.
0: Říká Petr Kotwald, velký módeman, vlastně dodnes, když se Petr někde objeví, tak vypadá skvěle. A my zazpomínáme na písničku, se kterou nám dělal radost v roce 89. Kde kdo je dál? Na Signál rádiu Petr Kotwald a vám všem příjemný poslech.

0: Petr Kotwald byl a stále je známý pro své energické show. Já si myslím, že jeho hudba, tak jak ji posloucháme, tak byla ovlivněna především kapelami jako Moda Talking, Sandrou, Pečákama, Pet Shop Boys, Alphaville. To tam všechno je prostě slyšet, ten Jindra Parma, který mu dělal tu muziku, tak tohle to všechno zohledňoval. Tady jsou signály světových hitparád. Dneska jsme se vrátili o 37 let zpátky, jsme v roce 1989, tak dávno to je tento rok. Každopádně máme tu americký singlový žebříček a je na čase se vrhnout na 7. místo.
1: Signály světových hitparád 80. let. Místo 7.
0: A tady už je další zpěvačka, která tehdy okupovala přední místa hitparád. Janet Jackson. V roce 89 vydal desku Rhythm Nation a toto album bylo výjimečné tím, že spojovalo nejenom taneční muziku, ale i různá společenská témata jako rasismus, chudobu nebo vzdělávání, což tehdy v popu nebylo vůbec běžné. A tím se vlastně Janet Jackson odlišila. Tady je písnička Escapade, pojďme si ji vychutnat.

Janet Jackson je známá pro svoji precizní choreografii. Oni to tak jako Jacksoni měli v nátuře, protože vlastně její bratr Michael, ten si vyloženě ujížděl na choreografii, která musela šlapat. Takže Escapade, Janet Jackson, která rozhodně ovlivnila i spoustu dalších zpěvaček, které přišly až po ní, třeba Britney Spears v 90. letech nebo v miléniu, pak Beyoncé, tak pro ty všechny je Janet Jackson rozhodně ikonou. Schválně, co dělá Janet Jackson v současnosti, tak i ona koncertuje, ona to miluje, i když novou muziku už nevydává tak často, jako tenkrát v 80. a v 90. letech. Pokud jede někam na koncert, tak se nezaměřuje na novou muziku, ale naopak oslavuje svoji kariéru z 80. a 90. let, která byla opravdu tou nejsilnější. Byť i v miléniu měla Janet Jackson pár zásadních hitů, tak už rozhodně ty nepřekonaly tu slávu z přelomu 80. a 90. Takže Janet Jackson, třeba se jí dočkáme někdy někde v rámci turné. Ono vlastně nějaký kolik je let? Kolik je Janet Jackson? Michael Jackson, její brácha, ten byl 58. Ona je o 8 let mladší než Michael Jackson. 59 je Janet Jackson. 59 let, tyjo, Michaelovi by letos bylo 68. Říkám to dobře? 68, tyjo. Toto letí. No nic, tak to jsme se zastavili tady u rodiny Jacksonů, ale pokračujeme, protože další hity jsou před námi. Další hitáky vám budeme teďka hrát na Signál rádiu, které je mekou pro všechny, kteří mají rádi muziku 80. let. A tady je další skvělá parta, jmenuje se Simply Red.

Skupina, kterou Mick Hucknall založil v Manchesteru, to byly Simply Red. Každopádně, co je typického na frontmanovi, na Micku Hucknallovi, to je ten jeho zrzavý vzhled. On je prostě zrzek od hlavy až k patě a takový šibalský úsměv mýval za mladá. Pak ho to trošku opustilo, ale dodnes umí udělat skvělou atmosféru na koncertech a i když už několikrát ukončoval kariéru, tak vždycky se ještě vrátil, protože on to miluje. On miluje publikum a de facto Mick Hucknall v kapele Simply Red je jediný stálý člen. Všichni kolem něj se už vyměnili, ale on to pořád drží a myslím si, že se toho kopita bude držet ještě pěkně dlouho. Tak přátelé, trošku jsme to vyklidnili. Vlastně to byla i taková pozvánka na náš páteční večer, kdy tu máme romantický songy na Signál rádiu. Takže kdybyste třeba někdy měli nějakou milou společnost u sebe doma v pátek večer, nalaďte si Signál rádio, protože my hrajeme co? My hrajeme ty nejlepší balady od 9 až do 2 do rána. Power of Love se to celé jmenuje. Úplně ideální romantický večer v pátek večer po boku Signál rádia. Tak, ale to jsem odbočil. Teďka budeme naopak tančit, protože já mám pro vás něco, co se hrálo v létě roku 89. A vzhledem tomu, že léto začíná za pár dnů, tak se to hodí. Přátelé, projekt britského showmana, moderátora, televizního speakera Timmyho Maletta se jmenuje Bomba Lurína. A ještě navíc to celé podpořil a složil světoznámý Andrew Lloyd Webber. Ta jejich společná věc, která se hrála v létě 89 a přešla pak i do 90. se jmenuje Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini. Takže přátelé, největší letní hit konce 80. let právě teď na Signál rádiu.

0: Já si vzpomínám, že tahle písnička lezla lidem na nervy, že už jí měli plný zuby, ale takhle po čase, když ji člověk slyší, po těch nějakých 37 letech, tak mu to vykouzlí nádherný úsměv na tváři. Stejně jako třeba taková Lambáda nebo Macarena, Coco Jumbo, to jsou všechno písničky, které člověk pokaždé v létě rád poslechne. I my tady na Signál Rádiu chystáme letní speciály, letní muziku do našeho playlistu. A že těch letních písniček v 80. letech vzniklo spoustu, tak ty vám budeme všechny hrát v průběhu letošního léta. Buďte s námi. No a dneska si ode mě ještě poslechněte další pětici hitů, která se umístila v americkém singlovém žebříčku na týden přesně před 37 lety. Jedeme dál.
1: Signály světových hitparád 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz. Signály světových hitparád 80. let. Místo páté.
0: Ze Signál Rádia vás zdraví hitparádová notorka Martin Hovorka a tady už je Cher.

0: Jako dívám se na Cher, jak vypadala v roce 89 a to je velký vrrr. Ne, přátelé, tady je slavný ten videoklip, ve kterém nosí takový ten ikonický černý průhledný outfit, který způsobil tehdy velký škandál. Tak to byla Cher na konci 80. let, takhle jí to skvěle hrálo, If I Could Turn Back Time, a já si myslím, že nejenom průhledné kostýmy, ale i síťované materiály, kožené kostýmy, to bylo přesně to, co Cher pasovalo v tuto dobu. Ona tenkrát jela nějakou hřívu velkou, takový vlastně až skoro řekl bych rockový styl. Zpěvačka Cher. No, tohleto její zpracování extrémně bavilo její fanoušky. No a my se posouváme dál. Ghostbusters, krotitelé duchů. Všichni známe samozřejmě tu slavnou skladbu z první poloviny 80. let, jenomže v 89. byli krotitelé duchů číslo 2. Ghostbusters 2. A i tehdy samozřejmě vznikla muzika pro krotitelé duchů. Teď čekáte, jak monstrózní hit to byl, a na tu ty věřím, že ho nebudete znát. Do dvojky krotitelů duchů udělal muziku Bobby Brown, to je ono. Já vám tu písničku pustím, ale nečekejte od toho žádný velký šlágr. On Our Own.
1: Signál rádio, a to nejvíc.

Možná se vám během poslechu této písně vybavil film Ghostbusters číslo 2. Teda písnička hrála v závěrečných titulcích. No a ti, co dávali dohromady ten film Ghostbusters 2, tak chtěli navázat na první díl a chtěli taky silný hit, a ovšem nechtěli poprokovou píseň, jako byla v případě Ray Parker Jr., ale vsadili na moderní R&B a tak oslovili právě Bobbyho Browna. No, jak jste slyšeli, opravdu to je písnička jenom pro největší fajnšmekry, protože to se úplně za těch 37 let zapomnělo. Takže přátelé, hrajeme si celou hodinu písničky z amerického singlového žebříčku. Ještě nám zbývá zahrát trojku, dvojku a jedničku, ale nejprve vás nalákám na další díl tohoto hudebního speciálu, který si dáme i za týden. A teď ten zvuk bude znít úplně jinak, protože my za týden skočíme na úplný začátek 80. let, dneska jsme na konci 89. rok, tak za týden dáme písničky z 80. roku. A teď uslyšíte ten rozdíl, protože já vám dám ochutnávku. Nás čeká za týden britský singlový žebříček a toto je ochutnávka Xanadu a Olivia Newton-John.

0: z dalšího dílu Signálu světových hitparád, britský a singlový žebříček z roku 80 za týden. A vy si schválně můžete tipnout během těch 7 dnů, s kým Olivia Newton-John naspívala tady tu písničku Xanadu, s jakou kapelou natočila tady tu pecku Olivia Newton-John před 46 lety. Tak, teďka zpátky do Spojených států, do roku 1989, protože Billboard Hot 100, to je žebříček, který nás tu dnes zajímá, a předám ještě třetí, druhé a první místo. Teďka trojčička, Martika.
1: Signály světových hitparád 80. let. Místo třetí.

Posloucháte Signál Radio, tady jsou osmdesátky jako doma, tady ty písničky máme rádi, proto vám muziku z 80. let hrajeme na Signál Radio od rána až do večera. Teďka pěkně v hitparádě v rámci signálu světových hitparád, kdy se dnes ohlížíme do amerického singlového žebříčku a vlastně na časové ose jsme se posunuli o 37 let zpátky. Červen roku 1989 a tehdy na třetím místě Martika, tady ta zpěvačka, začínala jako dětská herečka. Pojďme si připodobnit jako třeba k naší Žanetě Fuchsové. Představte si, jako kdyby Lucie Postrach ulice začala zpívat. Tak asi takhle nějak to měla Martika, ta nejprve hrála v těch dětských filmech, seriálech a potom se rozhodla natočit písničku. A hned ta první písnička, Toy Soldier, se dostala až na první místo amerického singlového žebříčku. Takhle moc jí Spojené státy Amerika milovala. Wow. No, jedna z nejznámějších balad konce 80. let, ale u balad to dneska rozhodně neskončí, protože ještě druhé a první místo je před námi. Až tak vlastně o tom přemýšlím, tak jedna balada nás ještě čeká. Ta bude úplně, ta bude na jedničce, na prvním místě. A teďka teda... Taniny, diskoteka. Přátelé, to je chlapecká kapela. New Kids on the Block. A druhé místo amerického singlového žebříčku před 37 lety. Wow!

0: New Kids on the Block byli úplně první kapelou, která ukázala, jak silný může být marketing popu pro mladou generaci. Jestli jste, milé posluchačky, ujížděli na takzvaných boybandech, jako třeba Backstreet Boys, Take That, měli jste na plakátech v pokoji, tak ale tohleto byla jejich předzvěst. New Kids on the Block, vlastně tady tou písničkou odstartovala ta hudební dráha všech chlapeckých skupin. New Kids on the Block na Signál Rádiu, druhá nejúspěšnější skladba amerického singlového žebříčku na týden přesně před 37 lety.
1: Signály světových hitparád 80. let.
0: Pokud si rádi se Signál Rádiem připomínáte staré hitparády z 80. let, tak nás nezapomeňte poslouchat každou sobotu po 18. hodině a nebo pak ve středu od 21 hodin, kdy vysíláme reprízu. Každopádně za týden omrkneme začátek 80. a mrkneme se na britský singlový žebříček z roku 1980. Teď ještě zbývá odehrát tu nejslavnější písničku, nejúspěšnější písničku v červnu roku 1989. Tak a já jsem sliboval, že nás ještě jedna romantická balada konce 80. let čeká a je tady. Přátelé, Richard Marx, který původně neplánoval tuto píseň vydat jako single, ale protože se to lidem líbilo, tak to pak nakonec jako single vyšlo a stala se z tohoto hitu nejikoničtější balada, romantická balada 80. let. Jsem rád, že posloucháte Signál Rádio, za týden ahoj.

0: Sledujte Signál Rádio také na sociálních sítích. Těšíme se na vás na Facebooku nebo Instagramu. Buďte s námi i v online světě.
1: Hokej se přestěhoval do Švýcarska, takže doma v Česku to letos ovládne hokejbalové mistrovství světa. Oba české týmy jsou v Ostravě připraveny bojovat o zlato, proto potřebují, aby jim stál za zády pořádný kotel. Přijď ukázat, že jsme tady doma. Užiješ si zápasy i fanzónu plnou hudebních vystoupení. Buty, Tonya Graves, Nika a spousta dalších. Bude to fakt fajn akce. Tak buď od 20. června u toho.
0: 80's Party Signál Rádia.

0: jsou tu Vánoce.
1: Je tu nový rok. A s ním Honza Beneš,
2: Michal Sojka,
0: Oskar Gottlieb,
3: Jaromír Tůma
4: a Slávek Jíša.
0: A je tu s námi Karamel.

0: Posloucháte větrní, posloucháte rozhlasovou hudební diskotéku.
1: Příjemnou pohodu vám všem, příjemnou pohodu každému z vás. Jsou tady písničky s obrazovky.

Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.